0: Un din slova. E për ata, mund në folë si e shmir me bejol në gjijet e si jet amendon. Pe jo në të paq, në këfolin jo në të fjala të fort.
1: R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- И за това мога да говоря.
2: I know the letters, so I can speak well.
3: Please more.
4: I know all the letters.
5: Я спознам
0: черкен.
6: Ме акшар джанта ху.
3: Я.
0: Аз.
3: Слова.
0: Буки.
5: И не ишмарем обетъкът. Я слова знам.
7: Куноск литерале, деч пот ворби бине.
3: И зато мога говорити.
8: Dobrze jest znać litery, aby móc komunikować się z innymi ludźmi.
3: Kako je dobre živjeti?
4: Mam pismena.
9: Jeg kjenner bokstavene og kan snakke.
4: Vem hovorit?
9: Om det gode liv.
4: Rozpravat o tom.
9: På hele planeten.
3: Na cijeloj zemlji.
4: Ake je dobre žiť na zemlji.
3: I kako ljudi misle.
4: Ako ljudi mislija.
3: Kako ljudi misle.
10: Og hvor mennesker tenker.
9: Og hvordan mennesker tenker.
10: Om vår innre frid. Kan vara ordtala.
9: Om indre fred kan jag snacka ord.
3: Neka går våre.
6: As buki vjedje glagoljon.
0: Ja dob slova znam.
6: Živjeti
0: cijelo I zato zemlje. Mogu govoriti kako je Čiže dobro kako živjeti na ovoj cijeloj zemlji.
6: On
0: I kako ljudi misle.
6: Slovo tvrdo.
0: O našem unutrašnjem miru. Neka govore naše čvrste riječi.